0: Jak to doma?
1: Čma to doma, mám čakol, tíž do kváda. Čo
0: jsem, jak to doma? Čo jsem ke doma? Ne. Pazá doma, zakaď jak si, ale tam kutíme ke kvěsa zimna. Ne. Rák to si to, dáváš na odkánky, aby mě odkvěra vkáda se zloba.
1: Ne. Na bečke dám na to.
2: Čímej lao ren, čím si Yu Supu jim čang bai fang de lao peng jo. 当地德高望重的民族乐器制作大师热赫曼·阿卜杜拉，玉素普店里的乐器绝大部分都出自这里，来自大师之手。